Hvala lepa. Godalni orkester RTV Slovenija. Dirigent Matjaž Mikoletič. Najlepša hvala že vnaprej. Najlepša hvala že vnaprej. Hvala vam, ker ste prišli.